0: voliš?
1: Máš album svoj?
0: Ja nepoznám, te se
2: no,
0: vozím.
2: Dobre, na Facebooku, pa Instagramu, pa Viberu, pa Snapchatu mám
0: se voziš. Fule po ceni se vozím, psal jsem on s tobou, meni